Hity overené časom počúvate u nás na vlne. Dobré ránko, je 7.18 a čaká nás aj skupina YouTube. Dáme si YouTube s pesničkou One a teším sa, že budú Lighthouse Family s pesničkou High.

broskyne len euro 69 centov za 1 kilogram a bravčové stehno bez kosti len 2 eurá 79 centov za 1 kilogram. Viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý deň.

Stvrzuje, že grvce ten se opíská. Pod lampou jen krátce v přítmí dlouze zas otevře ti kobera a můžeš mezi nás.